chcemy ćete do běda k našej sćije nětko měli nimale za zaso jedi ižo přewětriće wokna začinić. 15 stopnjow žiwe slěbro runje pokaza we Salowje. We Trebinje 14 stopnjow, a když poladamy na přikład tež do Nosačic runje, tak noho je potom pojedźe dźensa dale zaso hore. Temperatura nic cyle tak horco, kaž w zašłych dniach, ale dosahace. 26 stopnjow měnja metrologojo, jutřiša sreda 29 stopnjow, a potom dale hore jedźe štwórtk 31. A samo za 5 to poladamy, hać tomu tak przytrychi ma padnić rekord horcoty dla wokoło 40 stopniów, hać nohaj na wszelakich miestnościach, hać o tyż zahorniu w użycu przytrychi. To ja nie wiem, ale też do przychodnych dniów tak ladam wulkie wokwodzienie nie zmijemy, tyż niedziela 36 stopniów. Připověděna poladáme, jak se uvíje, já si myslím, dele nezaleze živé slibo, skýry v ostaně v dušinách dvě menšině do bydl k našestě. Dobré raně, Milena Vůčarec zpívá z nový dobu.

mieć do cywilki na 6. Dobra, ranie. Znanosće hižo ze wszeo spoczatka podla wot pieczych, no a potom ničo nesče skumdžili, netko slyšiče naše pokyvy, Dženca Sapski institut posy, popudňuj dve maj na přednošk do institutného tvárina na budeské dvorniščové téma je institúcie identita a vobdželenie štú posilnia kulturné vistoty ve bretonijské dženca popudňu 2. maj v Sámskym institúče v budešinie do buče. Přichodná rečná hodina v obydlerského policista Andrija Kobora je dženca popudňu od 4. do 6. ve tvárinju zahranického zjazka při kloštorské vodže v Pančicach Kukovie. A dženca ešte na Vokličansku kupu prošení, tam zmije kvalipa z javnú probu, od večera 6. očakuje vás tam svodná ječ a svodné napoje, od večera 7. kvalipa potom svoju z javnú probu převeče. Na dvorje budeského rodu doživíče od džencnišeho za sokino pod hovým nebjom, dženca je zahajenie riada, do pokazaja nimsku komediju Ekstravost. V Ralbicach so dženca vjesna rada skadžuje, večer 6. v Sidonski rumnosti Stara šula. Do dživa dva vitaja judce, dopodnja šulerio 9. letnika Srpskog gymnazija Budešin a popodnjo od napocioch do napopečih su holca hulce judce na casting za srpske dječace dživa dvo prošene. Po takim dzieci starują bie 9 do 12 lat. Można sobie obdzielić, a dziwadło tak za siebie odkryć. Dwie mięczenie do cybilki na 6 a to je Chirin a Cizan.

0: Minili popłatki pak kóšty hižo wjace nie kryja, rezerwy su kónc lita wučerpane. Dale so tež kóšty za taksie powyša, bo septembra stupa zakładna płacizna vo 1 euro na 5 euro posta, kóždy kilometr płaci 60 centów, nocy samo 80 centów na kilometr wjace. Serbska raketa Kurwokowa Tadeja Kretschmarja je dobyče druhé stácie zatkula bičtury čera Ralbicach. Mústvo doby na mústvo Ralbice Rožant, kýž stejachu krepenemu ráze finálu. 20 miestnou za 4 hodžinský turnír bychu po 8 menšinách pône raje 64 štaflach. Motto Ralbičanské stácie byše 90. leta, za to zvoblekachu se mnoze drasty v neonových barbách, vujke navúšnic abo treningowe wobliki. Přichodna stacija je punželu nebečicach, tam je motto modro-červene biwe. Zorecu skadžuja so včerawšeho svito znači vědomostnici na polu astrofyziki a astronomie. Mez nimi je tež nošo Nobelového myta z USA. Cíl je so svojim sledženju odpłosować. Kaž dželi Nímsky centrum za astrofyziku, sú nekotre astronomické fenomény jara krótko abo zubia so spíšnišo hač myslené, tohodla je za sledžerjo vážne, zo so ich dživo pod svým sviče koordinuje. Vzorecu má tak reciezny plán za vopkeč buanie nebies nastač. Zariadovanie, kotrež hač dopiatka traje, organizuje Mezenárodná astronomická unia. Bronjanka Serafina Mičkec je sakska mištoka v dalokoskoku. Konc tydženja vudoby se lohkoatletka v starobnej klase zlotu medalju pri sakskich mištostvach mitwajdže. Ona skoči 4,64 m daloko. S tym je serboka Serafina Mičkec tu chwilu po cywi sakskej najlepša 12-letna v dalokoskoku. A to bychu naše pojezdče, kotrež nemakače tež na našich stronach internetče abo naše damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: W 18 stopni pokaza žive slepro budyšinje, słońco so na nas smiewa, takaž přez cywy dzień, niekotre mroče ledženca tež vuladamy, wostanie sucho, maksimálne 9-20 stopniu dženca, k tomu se da cuny viecik, jutce dale sucho a horco, potom maksimálne 3 a 30 stopniu a zbytk tydženia to runia, horco a sucho a słońčne, vršk je piatk, tam připovedža 6 a 30 stopniu Celsiusa.
2: 4 metry 64 moda se Serbuka neskere nova Heike Drexlerova, ja nevem. Pala dame na puče, tu so ničo nestava znamenča, ja to ve systemi nevidžu, štož nima ničo rec, jeli sče v runje po puču ze smopetom, ze skolesom, s autom, tež peši, a niče nešto vidiče, potom so atlubje přizevče, 0-5-9-1-7-34-sta. Abo tež přes čet, to by še so mi jazyk sukal, vodajče prošu peč po naposledmich.
1: Serbský rozvoz.
2: Štunetko spieva Veronika Kalincena. Vítaj k nám.

0: No a swicu mijachu čera večo, dokež je so dołho wurało, predahać by pon woprawdźe finale, haj so wurał we Ralwicach na Beach Volleyballowej turie, to běše mjeste mižo druha, tak spěšnje so čas minje, přichodne čidžin punđe do Nibelčic, no a potajkim najprede je čera tež Žbjeta Pöpelec si šitko lubič dała, a nam dženca rano čarošu turu zima.
1: V Ralwicach su se zaso wiele pruce dali, su nudom 2,5 načvarili, stan za tyški scelža v kutku odpočnič. A su vidžav tušo předraz činiš v outfitče 1990 let. Naučniki, putne paski a tišoče v neonuch barbach kajš piše to tedy moda. To piše mjenujcu moto v Ralwicach.
2: Ralwičanske su za to, jo, jara, dere šivoč, mo musmo so posne tyčin štvrt zetkali. Ha, smo naše outfity huprovali.
3: To je naša, moja džouka kupiva, ten je na nekakve ni na program na našo vesno svedžena, hej. Tak pa smo objeli. Džins kolu, nekakve t-shirte, kot už ništno ojkajo, hej. To su naša drasto boli.
4: A to od Fašenka.
5: Tak smo kulove boli. Sili jednore jako mala skupina. Po přečele, svojba, šeku s romadže.
1: Hej, kreativni oni su v Ralwicach. Poladame pak na Rajniši. Dve pesko je tam do maja. 20 mustu je tam čera vo dybki vojovalo. Mestna bych ubil 8 menšinu napšilnene. A po 4 hodinach bych u najlepši čerovšeho večera serbska raketa v finalu dobychu přečivo Ralwicu Ružant.
6: Na kvíže pát, men extrémne finále, tí ľudia sú tu boli, sú jara vodce boli. Nemám prajeť, na koncu musíme jara gut vojovali, vôd, vaj mústva, ja prajeť, aby je na jara vúhu na nara.
5: To by jara napínace, když hát ešte ženy nesom tak daleko šišva s jenom mústvom, to hulce jenom jara podpíraja při tym, to je to, jara fajn bo.
1: A ještě něco jsou včera večer zadkulario vozivili. Motto za příšodný týden. Tun říká modro červené bivy. A být stácia je potom v Nivečicách.
0: Cimičiny po bydlk na vosom zimanie běše to zadkula Beach.
7: Ach Kala, što máš týden celý čo předvídane? Žence, pundžela, to dala vizo jenojš. Zadkula Beach.

0: Ralwica chulke wono čera bierenje bieše tam młodych ludzi wopkidbowa, čo je na hač su sovodel čilne deremiče starali, abo hač su potom woprodzi tež na rajnišću byli. A tam na bič voli bulowej turje radia zatkule so wobdzielili. No a tež leca su se nešto nového wumyslili naša młoda žoma radia zatkula. Oni se wuprosza menuce na kujždej staci jene hesło. Čera rekaše moto 90. lieta, no a ralbičanske žone su so předrasčili do vosebitych drabu.
1: Mo smo se posledný týždeň moc krótka zetkali a smo se naše outfity upotali, što budemo smo zrašić a ja no ma nich tu otvás nešto, šent autentické z 90. let. Oh, kolo, hi. A na jace smo se novo kupili.
2: Hi. Jak to poprawam ten byl bez handia? To se docela nemžem předsajč, uta si docela nešče s předšenými vůčinč molí, štu na rie ječe, abo se ti vůčinč tu što zdrašči, a so nic so pončíce, sam s ním outfitče do šunu a přijdu do tebu gobo. Ha, še si uta pončíš šes funk, ha morse kód, abo přes dozen telefon vůčineli, abo kato byl.
1: Nie, zavešte tak to nebeše. Also musmo predešte jarovali rumač rytšeli, što je ženský čas jač tak nejo, nažel. Ha, musmo sobe šuli, o tom so otrčeli, što mu činimo, ha, tak smo se ti zetkali po ponu, to nebe tak, smo smo, also bez handija se mu živu buč.
2: Zajmav, ja se mu se to den zač nebu tak šlo. My smo runi čuli rajbicach s časovými svičkami, s džel časačih let rečeli. Vutrom do žakva.
0: Ze svietkami 90-tych liet my nesmo što žane sto. Přichodne teče nowe moto ve nebečicach. Modro, červjene, bewe, totla so tiž ze šlachči, sydom do napoče večej.

0: Jeszcze dźensa ranowe pojezdźa słyszeli zmijemy w nowym szulskim lecie do romady 206 a 80 szulskich nowaczków na serbskich zakładnych szulach budyckiego okresa, a na szulach z 2 plus w uczbu w Slepom, Wojerecach a w Kulowie. Szudzie może znamieńcza jeden prini letnik w utwaricz na niekotrych kubaniszczach, każ na przykład szuli Andrii Zela w Wojerecach samocji. Tam maja leca jednacze, aby ceników jacahacz zajšłe šulske leto. Ale nastupaja kubwanie na serbskich šulach, mamy jeszcze dalsze informacje ze zarjadu, kotrež Janek Vočer znosył. Janeko, kak wupada ze svučeremi a vučerkami na serbskich šulach? Mamy ich jeszcze dost?
1: Nie, nažel doby rec za nic. Ižo viacore leta serbsce vučerje a serbske vučerki pobrachuja a za nowe šulske leto krajne zarjad za šule a kubwanie lazub tež ničo spomožne neozjevja. Dohromady 24 pedagogu opuści 16 serbskich kubwaniščów, a najwiac z nich mienujcy 20 podadža so na wuming.
0: A może zarjad dżiru płatać?
1: Nie, nažel nic, dokaž přinđe jenož 9 nowych vučerjov a vučerku. A to mě z druhým jeden pedagoga na serbský gymnázii ve Budyšině, dvě vučerce na základnu šulu ve Slepom a jeden vučer na vyšu šulu ve Vorklicach.
0: Může da kultusový minister Konrad Klement svoje přilubenie dodržet, že bude na každé sakské šuli jeden vučer před jedný riadunu stať?
1: To zvěstostču rec nemožu, ale kaj zarjad zdjeli, steja lica mnohých odkadov vučerjo a vučerkudla před hišče večim vužadanjom hač minjene leta. A to pači za uše šule nic jenož za serbske. Nejsme moli dotal odkad vučerjo z novimi vučerkami narunač, tohodla chceme prave boze z vučerjemi a vučerkami rečeč, zo bychme ze zamjernimi odreadovanjemi vučbu na všitkých serbskih šulach najlepje zaručili, rekne rečnik Lazub Klemens Arndt. Nimo toho je za vůučovanje v rečných skupinách dále a viac vůčerkov a vůčerjů trebných. Tohodla ve jednotlivých pádach rečné skupiny romadže kvádu, zo bychu personálne džiry pátali.
0: A kak vůpadá se s vůčerským dorostom, myslí tam na referendáru?
1: To dostanu serbské šule po informáciách Lazub dohromady 6. Dveju na serbskim gymnáziu Budyšin, dveju na vyšej šuli ve Slepom, jednoho na základnej šuli ve Vojerecach a toho runja jednoho na vyšej šuli ve Kulowie.
0: Viacore leta pytaja zarjadu tež nowych direktorów a direktorki za serbske šule. Kajki daje tam stał, Janeko?
1: V tej naležnosti krajne zarjad za šule a kuvanje ketromelči. Jenička Votmova je, zo neje ladajo na vednistvo zakladnih šulu Vojerece, Ralbice, Budyšin a Krosčice hišče ničo dokonca zrjadovane. Jednanja v obsadženju mestnu hišče beža tohodla žane informacije. Tešnic, kelko osobu je so požadavo. Pšičina? Datowy szkit.
0: Tuż dajmy sobie przekwapić, hać zmijemy k spoczatki nowego szóstego leta sridź augusta nowych dyrektorów albo nowe dyrektorki na serbskich szulach. Utomny Jack, Janiko, za nowe jeszcze ze serbskich kubwaniściów.

Platby si su pak přisucharje byli přemežone přez wjeliku mań šakorakich motivow. O njeju to ta jadna melodija, z kterejuž mežoš manivrirowaš přez twerbu. Jadna žwała za drugeju nowych muzikalistkich myslickow předobyła se k ušima přisucharja.

Lieto sa stoj swietowy zhin merio pet motom Reimagine. Z tym kse UN zjadnošione narody napominaš k přeobmyslowanju k nowemu mysleniu. Oceany niedejali widzieć jano ako źredło resursu. Cíljo je uchowaš před upeceraním a stamaním.